Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme na teploměrech nějakých 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme na teploměrech nějakých 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších

Hezké nedělní ránko, milí přátelé. Vítám vás v klubu přátel Dechovky. Ano, vás všechny, kteří máte nedělní rána spojené s naší dechparádou. Úvodní část dnešního pořadu bude patřit tu France kapele, která si svoji popularitu buduje už mnoho let a zaslouženě si vybudovala opravdu skvělou základnu fanoušků. Zásluhu na vzniku této kapely měl šakvický muzikant Josef Šurál, který v roce 1978 založil mládežnickou kapelu a tím odstartoval její, ano, řekl bych, hvězdnou kariéru. Po úvodní orchestrální polce v máji to bude Valčík tichý večer, polka po druhé vám nebovím a ještě jedna polka takzvaně do Foroty, Dobřínská cesta. Písnička, takový první hudební počín Pavla Jecha, známého to muzikanta. No a já vám přeju ještě jednou pěkné ránko a co vám pěkně taky poslouchám.

Přátelé, je to tady, posloucháte Dech parádu, máme neděli zdaten 6. září, ano, začal náš školní rok, děti mají radost, rodiče si možná trošku oddychli po těch náročných prázdninách, přátelé, no je to tak, svět jde dál a Dech paráda samozřejmě drží rytmus také s vámi každíčkou nedělí. Takže ta dnešní neděle samozřejmě bude také plná skvělé dechovky. Pojďme se podívat do Prahy. Tam má své sídlo kapela Krajanka Václava Hlaváčka. Kapela, která začala psát svoji historii někdy v 90. letech, samozřejmě minulého století, a začala tak trošičku možná šlapat na pérka populární Moravance. A také vlastně po ní převzala první místo známé soutěži Polka Fest. Takže Krajanka Václava Hlaváčka, Vašek Hlaváček vás všechny pozdravuje a samozřejmě také zajíždí se svojí kapelou k nám na Moravu. Stačí se podívat na jejich stránky a určitě se dozvíte, kde budou hrát. Teď už u nás Dech parádě polka Jitrýček u vody, Válčík Májový Deštíček, Břežanská polka a pro maminky Válčík Tvé vlasy kvetou. Česká klasika na rádiu jich.

Přátelé, a z Prahy teď poputujeme na Hanou. Tam je doma, přesněji v Břestě u Kroměříže, dechová hudba Hanačka. Tradice muzicírování v této obci sahají až do roku 1892. Kapelníkem je Jaromír Motal, starší uměleckým vedoucím a manažerem v jedné osobě vynikající trumpetista Miroslav Bureš, ano, Mirek Bureš, který si to rozdal taky třeba s kumpánovými muzikanty a je to vyhledávaný studiový hráč. Tak a písničky od Hanačky. Polka pověz, písničko pověz to všem, Valčík k dědince cestu znám a přidáme také směs Valčíků a Polek, to vše v podání Hanačky z Břestě u Kroměří.

milí přátelé, a teď už se podíváme na vaše hudební gratulace, milé rádio. Prosíme o zahrání písničky pro našeho oslavence, tatínka a dědečka, pana Jaromíra Prokeše ze Znojma. A vidíme, až Znojmo, k jeho 68. narozeninám, které oslavil 4. září. Jenom to nejlepší, hlavně zdraví, přejí manželka Věra a děti s rodinami. No a teď už kapela Mistříňanka, sourozenci Baťkovi a ej, rozkvitaj, rozkvitaj, jenom pro vás.

5. září bylo u nás veselo, přátelé. Naše bábí Anička Hrubá slavila své narozeniny. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví, dlouhá léta, přeji děti s rodinami, kamarádka Vlasta a také pejsek Alík posílá Pacno. Tak ten nesmí v žádném případě chybět a my milovníci pejsku to určitě oceníme, takže zahrajeme písničku Dambořánka Valčík, Tichý večer.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme na teploměrech nějakých 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka. Nedělní dopoledne.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme na teploměrech nějakých 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme na teploměrech nějakých 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

sa cestama piesnička kotúlá, dešuhaj s dívčatem hájem sa potúlá. Bývajú veselé, muziky hodové, v malovaných búdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ľudí. Tam ťa pekné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prežňama obilé na našej

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, naměříme na teploměrech nějakých 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo se ty malušiška za mnou dreš. Rež, rež, rež, drobňučka, ještě si ty

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Radio Jih, cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje korene, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutňa,

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 90.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.
2: Gajdošku, gajdošku, naduj.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

starosti mě nedělajte, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko, milí přátelé. Vítám vás v klubu přátel Dechovky. Ano, vás všechny, kteří máte nedělní rána spojené s naší dechparádou. Úvodní část dnešního pořadu bude patřit tu France kapele, která si svoji popularitu buduje už mnoho let a zaslouženě si vybudovala opravdu skvělou základnu fanoušků. Zásluhu na vzniku této kapely měl šakvický muzikant Josef Šurál, který v roce 1978 založil mládežnickou kapelu a tím odstartoval její, ano, řekl bych, hvězdnou kariéru. Po úvodní orchestrální polce v máji to bude Valčík tichý večer, polka po druhé vám nebovím a ještě jedna polka takzvaně do Foroty, Dobřínská cesta. Písnička, takový první hudební počín Pavla Jecha, známého to muzikanta. No a já vám přeju ještě jednou pěkné ránko a co vám pěkně taky

Přátelé, je to tady, posloucháte Dech parádu, máme neděli s datem 6. září, ano, začal náš školní rok, děti mají radost, rodiče si možná trošku oddychli po těch náročných prázdninách, přátelé, no je to tak, svět jde dál a Dech paráda samozřejmě drží rytmus také s vámi každíčkou nedělí. Takže ta dnešní neděle samozřejmě bude také plná skvělé dechovky. Pojďme se podívat do Prahy. Tam má své sídlo kapela Krajanka Václava Hlaváčka. Kapela, která začala psát svoji historii někdy v 90. letech, samozřejmě minulého století, a začala tak trošičku možná šlapat na pérka populární Moravance. A také vlastně po ní převzala první místo v známé soutěži Polka Fest. Takže Krajanka Václava Hlaváčka, Vašek Hlaváček vás všechny pozdravuje a samozřejmě také zajíždí se svojí kapelou k nám na Moravu. Stačí se podívat na jejich stránky a určitě se dozvíte, kde budou hrát. Teď už u nás Dech parádě polka Jitrýček u vody, Válčík Májový Deštíček, Břežanská polka a pro maminky Válčík Tvé vlasy kvetou. Česká klasika na rádiu Jich.

0: měla.
1: Přátelé, a z Prahy teď poputujeme na Hanou. Tam je doma, přesněji v Břestě u Kroměříže, dechová hudba Hanačka. Tradice muzicírování v této obci sahají až do roku 1892. Kapelníkem je Jaromír Motal, starší, uměleckým vedoucím a manažerem v jedné osobě vynikající trumpetista Miroslav Bureš, ano, Mirek Bureš, který si to rozdal taky třeba s kumpánovými muzikanty a je to vyhledávaný studiový hráč. Tak a písničky od Hanačky. Polka pověz, písničko pověz to všem, Valčík k dědince, cestu znám a přidáme také směs Valčíků a Polek, to vše v podání Hanačky z Břestě u Kroměříže.

No, milí přátelé, a teď už se podíváme na vaše hudební gratulace. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro našeho oslavence, tatínka a dědečka, pana Jaromíra Prokeše ze Znojma. A vidíme, až Znojmo, k jeho 68. narozeninám, které oslavil 4. září. Jenom to nejlepší, hlavně zdraví, přejí manželka Věra a děti s rodinami. No a teď už kapela Mistříňanka, sourozenci Baťkovi a ej, rozkvitaj, rozkvitaj, jenom pro vás.

5. září bylo u nás veselo, přátelé. Naše bábí Anička Hrubá slavila své narozeniny. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví, dlouhá léta, přejí děti s rodinami, kamarádka Vlasta a také pejsek Alík posílá Pacno. Tak ten nesmí v žádném případě chybět a my milovníci pejsku to určitě oceníme, takže zahrajeme písničku Dambořánka Valčík, Tichý večer.

Milí přátelé, milí posluchači, a jdeme do finále dříve. Samozřejmě, než se rozloučíme, tak zazní poslední písnička. Chtěl bych vám popřát hezkou neděli, plnou pohody a za týden se opět uslyšíme tady na rádiu jich, nebo na rádiu jich Cimbálka. Naslyšenou.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Jak šel bednář za stříbrným králem. Úplně až na konci vesnice, hned vedle kovárny, měl svoji dílnu bednář. Od rána až do večera řezal a hobloval prkna, stloukal bedny anebo bušil na obruče, když dělal buclaté sudy. Pár kroků od něj mlátil do kovadlin zase kovář. A tak si tam v tom rámusu spokojeně žili a pracovali celá léta. Až do té doby, než se stala ta divná věc. To bylo tak. Na vesnici padl už pomalu soumrak a bednářova žena volala z kuchyně na dvůr, že je večeře na stole, aby si pospíšil, ale bednář, že ne, že musí ještě něco rychle dodělat. A jak tak buší ze všech sil do sudu, aby to měl co nejdřív z krku, najednou se mu zdálo, že to pod tím sudem tak nějak podivně duní. Dá sud na stranu, zadupe na zem, duní to ještě víc. Co by to tak mohlo být, povídá si. Vzal motiku a začal v těch místech kopat. Kopne jednou, kopne po druhé a teď už to duní, až uši zaléhají. Najednou mu to pod nohama zapraskalo, hlína se propadla a tak, že uskočil. Kouká, v zemi je díra, že by jí prolezl medvěd a táhne z ní zatuchlý průvan. Bednář nelenil, vzal skulný provaz a že se do té díry podívá. Žena lamentovala, ne tak pro tu vystydlou večeři, ale kdo ví, co prý pod tou zemi čeká, aby se mu nic zlého nestalo. Ale bednář povídá, to by tak hrálo, abych nevěděl, co se skrývá pod mojí vlastní chalupou. Vzal si lampu, uvázal provaz a spustil se dolů. Žena za ním ještě volala, že mu schová večeři do trouby, ale to už bednář neslyšel. Tma v té díře byla, že by se dala krájet. Ještě, že mám sebou světlo, bručel si bednář podvou si a pomalu sjížděl po provaze dolů. A jak se tam tak do toho podzemí spouští, už si myslel, že mu ten provaz snad nebude ani stačit, narazil na dno. Zvedne lucernu nad hlavu, rozhlíží se kolem a vidí, že je v nějaké podzemní chodbě. Vlhko tam bylo a po stěnách stékala v pramíncích voda. No, moc přívětivě to tady nevypadá, zabručel. No, ale když už jsem tady, přece se nebudu vracet. A vydal se tou chodbou dál. Ta se všelijak kroutila, zdvihala, klesala, zatáčela a konec pořád nikde. Už si bednář v jednu chvíli pomyslel, jestli se snad přece jenom neměl vrátit. A jak se tak zastavil, aby si to ještě všechno dobře rozmyslel, zahlédl ve světle lucerny, jak se na zemi něco leckne. Schýbne se a on to nějaký prapodivný kámen. Hýří všemi barvami jako kocouří oko a třpití se, až se oči přivírají. No jo, to bude asi nějaký drahokam, řekl si bednář. Tak to už se teprve jen tak nevrátím, to bude žena koukat. Strčil kámen do kapsy a šel dál. Ale sotva ušel pár kroků, chodba se pruc zatočila a bednářovi údivem div nevypadla lampa z ruky. Ocitl se v obrovské jeskyni, kolem stěny ze zlata, hromady stříbra a drahého kamení a mezi tím pobíhali malí stříbrovoucí mužíci a všelijak ty drahocenosti přenášeli, váželi, rovnali a skládali. Bednář tam stál, pusu do kořán a rukou si musel zastínit oči, jak se to tam všechno lesklo. Ti malí mužíci se k němu hned zaběhli, smáli se a tahali ho za kabát a hned, že ho povedou ke králi. Bednář se nechal vést, byl z

kruhu, malé roztomilé víly, zahalené v dlouhé, průsvitné závoje. Co si přeješ, bednáři? Zeptal se král tenolinkým hláskem, ještě tenčím, než byly ty jeho dva stříbrné vlásky. Bednář začal něco koktat, pořád mu z toho všeho šla ještě hlava kolem, ale pak si dodal odvahy a všechno tomu stříbrnému králi popravdě vypověděl. Jak to pod tím sudem tam nějak divně dunělo a jak tam kopal a objevil podzemní chodbu a že je tady jenom ze zvědavosti a že vlastně vůbec nic nechce. Stříbrný král si to všechno vyposlechl a potom se usmál. Ty nic nechceš, povídá, ale já bych něco chtěl. No neráčej se zlobit, vaše mrňavá jasnosti, řekl beznář, kterému už trochu otrnulo. Co vy byste mohl chtít po chudým chalupníkovi? Ten malinký stříbrný král se zase usmál tím svým tenonkým hláskem a řekl, chtěl bych tu tvoji lampu. No jen se podívej, čím tady svítíme. Bednář se rozhlédl a opravdu všechno to světlo kolem bylo jenom z toho, jak se ty zlaté stěny třpitily a dokonce každý z těch mužičků měl v ruce místo lucerničky šňůrku a na ní přivázaný malý drahokam. Jo, pořádná lampa, hold, je pořádná lampa, řekl bednář, ta je k nezaplacení. No a co pak bys si za ní chtěl? Zeptal se stříbrný král. Ale vybírej opatrně. Od nás si můžeš odnést jenom jednu věc. A co pak bych mohl dostat? Polkl bednář, rozhlédl se kolem a olízl se. No, to záleží na tobě, řekl stříbrný král. Můžeš dostat zázračnou vodu, po které se i hned omládne, kus zlata nebo drahý kámen. Jen si vyber. Zlato, byrkl bednář a chňapl po žluté hroudě, která se mu povalovala pod nohama. A nebo tady taky můžeš zůstat, řekl stříbrný král. Vyber si vílu, která se ti nejvíce líbí. Na ta slova povstaly všechny víly, co tam seděli v kruhu kolem krále a usmívali se na bednáře. Nejvíce usmívala ta víla, která měla vlasy spletené do culíku a na hlavě mašličku. Je to je krásná. Bednáře až zamrazilo. Ale taková nějaká malá. Můžeme ji zvětšit, to není žádný problém, usmál se stříbrný král. V tom se bednář vzpamatoval. Ne, to nemůžu udělat, depak, řekl a počeškal to zlatého. Já jdu domů, to bude mít moje žena radost. No, nevím, jestli z toho bude mít tvoje žena radost, řekl stříbrný král. Jste, už bude dneska stařenka. Pak stařenka, smál se bednář, teď je to holka jako lusk. Jo, hochu, to byla kdysi, řekl stříbrný král. Ale u vás na zemi utíká čas daleko rychleji, než u nás v podzemí. Ty jsi tady chvilku, ale na zemi je to už řada let. No tak, tak to teda zase ne, křikl bednář a praštil s tím kusem zlata na zem. To mi raději dejte tu zázračnou vodu, co se po ní omládne. Ale už si nebudeš moci vzít nic jiného, řekl stříbrný král. Však o to taky nestojím, načepířil se bednář. Jak by k tomu ta moje chudá ženská přišla, stála při mě v dobách zlých i dobrý a já bych se jí měl takhle odvděčit? Jak chceš, řekl stříbrný král. Dal bednáři zázračnou vodu, bednář mu dal lampu, rozloučil se a stříbrovou si mužíci vedli z té tmy ven. Vyleze poprovaze na dvůr a co vidí?

chalupa je na spadnutí a po dvorku se šourá nějaká stařenka. Hned jí dal napít zázračné vody a jaký div, místo stařenky tam stojí jeho mladá žena. Tak, jak jí tenkrát opustil, to bylo radosti, to bylo radosti. Počas se si Bednář vzpomněl, že má v kapse kabátu ještě ten drahokam, jak ho tenkrát našel v té podzemní chodbě. Prodal ho a měl peněz na dvě chalupy. A tu díru na dvoře zaházel kamením, aby ho zas náhodou nenapadlo jít za stříbrným králem. Třeba by už to nemuselo tak dobře dopadnout.

0: Jo. Tak mě už léta vrtá hlavou, že vždycky čtu o kontrašpionáži. Jsem to nějak špatně začal. Já to řeknu jináč. Já jsem si totiž všimnul, že všechny státy světa mají velice důmyslná zařízení kontrašpionážní. A přitom žádný stát světa nikdy nemá špionážní zařízení. Ba dokonce každý stát to popírá a popře. Nikdo neprovozuje špionáž. To jsou pouze pomluvy. Pomluvy zlé a nepřátelské. To je zlá propaganda a to se nedá brát vážně. Jelikož správnému světoobčanovi jest brátí taková prohlášení beze zbytku, nezbývá mu, než aby se zamyslel. A to není nikdy dobře, když člověku nezbývá, než se zamyslet, protože myslet je námaha. A nikoliv samou námahou živ je člověk. Když se však člověk už jednou zamyslí, tak to, nad čím se zamyslel, musí domyslit. Protože nedomyslet, to je někdy nebezpečnější, než nemyslet vůbec, nehledě na to, že námaha, jakou myšlení bezesporu jest, když se náhle přeruší, tak to může být trága. To může uškodit i samotnému mysliteli. Tedy člověk se zamyslí nad faktem, že je všude kontrašpionáž a špionáž, že není nikde. To je asi tak, jako kdyby byla všeobecně zaručená kontrakoncepce a přitom koncepce by nebyla. Dokonce ani naděje by na ní nebyla, no to uznáte, to by značně narušilo provoz. Jakožto oddaný čtenář detektivní literatury vám musím sdělit, že poslední léta se náměty detektivek mění. Tak už jsou dávno pryč Agáty Christie s víkendovými mejdány, na kterých docházívalo k vraždám. Loupeže klenotů už nikoho nezajímají. Vraždy kvůli dědictví jsou mizivé, nebo dědictví jsou také mizivé. Dokonce vraždu za účelem eliminovat potenciální dědice, aby dědictví připadlo vrahovi, takovou vraždu žádný rozumný vrah už dneska nepodniká, protože dědické daně jsou tak strašlivé, že mu nezbyde nic, než ta zbraň, kterou použil k vraždě. Politické detektivky o spiklencích různých balkánských státečků, to všechno patří do období po první světové válce. Anarchismus odumřel jako všecko. Jako všecko individualistické pomalu odumírá a je nahrazováno kolektivem. Doba pana profesora Ehrlicha, když sám a sám po nocích ve vlastní laboratoři, ve vlastní vile objevoval své vlastní bacily a spirochety, palidy, ta doba je pryč. Ta doba je nahražena kolektivem vědců, teologů, generálů, spisovatelů, špionů, vlastně bych měl říct kolektivem vědy, víry, obrany, útoku, práva, bezpráví, kolektivem kolektivů. Dneska na světě zbývají pouze dva individuální individualisti, tedy lépe řečeno jenom dvěma lidem, dvěma mužům je mezinárodně dovoleno a tolerováno, aby zůstali uznávaným individuem, každý z nich. Jeden se jmenuje Chaplin a ten druhý se jmenuje Picasso. Měli bychom si přát, aby zůstali věčně živi, protože tedy jednak proto, co umějí a co nám z toho všeho dali, a pak taky proto, aby jsme měli na očích, že individuum pořád něco ještě je, že má právo na život a na práci a na individuální myšlení. Témata detektivek, a nemusím ani zdůrazňovat západních, protože na východě se detektivky dlouho nepsaly a netiskly, až teprve teďka se to dohání. Tedy témata detektivek se na delší dobu zastavila u organizovaného zločinu. Začala to gangem, což vlastně česky znamená banda. A čím dál tím více věnovala krutosti. Postavu komisaře Scotland Yardu, představitele policejní právní síly, tedy uplatňovatele zákona za účelem potrestání zlého činu, si ponechali britští detektivkáři. V Americe byl nejpopulárnější advokát Perry Mason. A tato éra trvala dost dlouho. Stanley Garden, tvůrce Perry Mason, měl dokonce čas napsat víc než 100 románů a k tomu asi 20 pod pseudonymem. Ale asi tak před 10 lety se detektivní vítr začal otáčet a jal se hnát plavidlo autorů, hlavně nových autorů, po mořích špionážních. Jeden takový poměrně nový autor se jmenuje Ian Fleming. On byl původně dopisovatelem Sunday Times. Znal svět a strávil válečná léta ve službě britského námořnictva, tedy přesněji v protišpionážní službě. Ne ve špionážní, proti, jako vždycky. Jednou takhle napsal knížku, trošku se za ní styděl a vůbec nedoufal, že to někdo naloží. Jmenovalo se to Casino Royale. A poprvé se v té knížce objevila postava, kterou stvořil James Bond, tedy agent, jehož kódované číslo bylo 007. To znamená, že v rámci služebního výkonu mohl i zabít. Ta knížka moc nešla na začátku, no ale pak se nějak rozběhla a Jan Fleming jich ještě napsal 14. A všem jde ten James Bond a Jan Fleming vlastně stvořil takovou postavu z prvky prince z pohádek. Nezranitelný, neporazitelný, neodolatelný, odvážný, chytrý, chladně uvažující, vítězící, mladý, zdravý muž. Jenom na dobré jídlo a pak hned na slečny to byl kořen, ale teda velký. No, Fleming vlastně takhle odpověděl na otázky čtenářských mas, co to je špionáž, jak se to dělá, jak vypadá takový špionážní případ, jaké jsou metody. Lidi se zajímají o věci, hlavně když noviny všech možných vlád je denně krmí. Krmí je něčím, o čem se údajně jako nemá mluvit, co se nesmí prozradit, co je zahaleno rouškou tajemství a co vlastně není u nás, ale co je jenom jinde a je to proti nám. No a pak takový lidi obyčejný si najednou řeknou tak hrome, o co jde. No a když pak Jan Fleming jim to napíše, tak zhltnou všecko. Ale Fleming nebral toho svého hrdinu vážně. Trošku s humorem. Trošku si z něj dělal legraci. No a protože se zmocnil ten úspěch, tak umřel na infarkt. Dneska se hodně umírá na infarkt. Hodně a taky málo, podle toho, jak se na to dívá člověk. No, ale filmy si pokračují s James Bondem dál. Fleming dohnal toho svého Bonda ad absurdum a do sféry vlastně moderních pohádek, ale vzniká tady souběžná literatura. A já říkám záměrně literatura. Na špionážní náměty. A taky je psaná odborníky nebo bývalými aktivními činiteli a je dobrá, byť i uděsná. Já myslím, že nejlepší z nich je pan Le Carré. On napsal knihu, jejíž název by se dal přibližně přeložit tak muž, který přichází z lednice, nebo taky se dá říct od ledu, kam byl zdánlivě odložen. A pak napsal knihu Telefon volá mrtvého. Tam už nejde o nadsázku, jako u Fleminga. To jsou vlastně realistické, epické romány a také psychologické z prostředí mezinárodní špionáže. A přibývají jiní takoví spisovatelé, lidé informovaní. A člověk čte napnutě, už se nediví, už se spíš bojí, děsí. Protože se objevuje, že špionáž se stává čím dál tím víc samoučelná, že ideály, zájmy celku, bezpečí států, říkám dlouhé U, to jsou vlastně než zástěny, za kterými se odehrává šachová partie téměř geniálních a mnohdy skutečně geniálních mozků. Je to taková hra, kde partner zná partnera, i když se v životě nepotkali, kde protivník si oblíbí protivníka pro jeho zručnost, chytrost, pro jeho nápady, kdy provokuje jeden druhého k činu. Já myslím, že srovnání s šachem je to nejlepší srovnání, protože v šachu se taky obětují figurky. Nesentimentálně, záměrně se staví do cesty, aby je protivník musel odstranit. Je to závratná a obludná hra geniálních a uchylných mozků. Víte, mně to někdy připadá jako ta zeměkoule, co o ní čteme ve Švejkovi, jak v tom blázinci říká ten, že uvnitř naší zeměkoule je ještě jedna zeměkoule a ta je větší než ta naše zeměkoule. A tam se to všecko odehrává bez našeho vědomí. A nemá to konce. Ačkoliv to nesmím říkat, protože ono to má konec, jako všecko. Jako všecko má konec, jak objevil Einstein. Protože jednou přijde den a musí přijít den, když špion bude mít v cestovním pase pod svým jménem v rubrice zaměstnání napsáno špion a bude po strašidlech. Pohraničník si to přečte, dá razítko a bude to dneska, když máte v pase pod svým jménem cokoliv, profesor, lékař, student, herec, zedník, cokoliv, pohraničník dlouho váhá, prohlíží si vás, než se mám dá razítko. A v duchu si říká, není vlastně ten zedník špion? Ale až bude číst špion, tak ho ani nenapadne uvažovat, jestli ten špion není vlastně zedník. Frkne tam razítko a provoz se všude zrychlí.
1: Rádio Jih, cymbálka.
2: Tady, promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
3: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
2: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná a kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
3: Ano, prosím, vemte si tu, ano, že ji nepotřebujeme.
2: Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně, jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
3: No prosím. Prostě nemusel by tady být dlouho, stačilo by tak 5-6 minut, víc ne, ale viděli byste, co by to udělalo s tím naším programem.
2: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, panače, já koukám, tady jste židli čováře bík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
3: Ale prosím, nechte ji tady.
2: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já je tady nechám.
3: Jistě, tak ano, taky tady nechte.
2: Ano, ano.
3: Prostě chtělo by to...
2: tady takhle stát, aby dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
3: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
2: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
3: Já jsem to přestal. Prostě chtělo by to komika, který by narušil nějakou koncertní atmosféru. Prostě, aby tady nastala nějaká změna, nálada, aby zpestřil ten náš...
2: Promiňte, prosím vás, já bych si tu žili přece jenom vypůjčil. Pač já jsem ten dřevík zadlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
3: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
2: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemysleli, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
3: A fotografii?
2: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by na to.
3: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
2: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
3: Nemám, je mě líto.
2: Je, to ale škoda, to je... Ani poprosíte, no, nic takového tady nemáte?
3: Skutečně ne.
2: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
3: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
2: Ano, no to je pravda, to nemůžete
3: říct. Skutečně líto.
2: Ano, takže...
3: Promiňte.
2: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jí třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
3: Prosím vás, víte ano? Co? Počkáte tam vzadu.
2: Tadyhle vzadu, ano.
3: A po programu já si napíšu vaši adresu.
2: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program. To je
3: prosím
2: hned,
3: vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
2: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby,
3: ano,
2: se, to,
3: ano,
2: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřesnat jméno napíšeme, že jo, jméno.
3: No ovšem, jméno, samozřejmě, tak.
2: Tak to je křesní taky, že jo, křesní, aby to bylo všechno komplet.
3: No ovšem, dohromady i křesní, ano.
2: I křesní, ano, jsem zamyslel. Tak to je křesní, tak to je Holzmann.
3: To snad není křesní.
2: Ne, to není křesní, jak to víte, to není křesní.
3: Tak snad, prosím vás, dohromady,
2: je dohromady celé jméno, celé, celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
3: Holzmann?
2: Ano, s X se to píše.
3: Holzmann s X?
2: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
3: No tam přece žádné X není, že?
2: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
3: Myslíte, stále. U Felix je pak vzadu X, ne?
2: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
3: To samozřejmě, tak prosím vás, a píše se to s dvěma N?
2: To Felix, nebo...
3: To Holzmann samozřejmě.
2: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
3: ano,
2: se to
3: Ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
2: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
3: To vím, ten, ale já myslím uprostřed.
2: No tak tam žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
3: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann tu adresu bych
2: jo,
3: si napsal,
2: tu adresu, ano. A nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
3: Tak pak je to jedno.
2: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
3: tak,
2: napište.
3: Tak tu adresu.
2: Ano, tu adresu. Chtěl, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
3: tak,
2: napsal.
3: No, samozřejmě velmi rád.
2: Jo, tak to víte, ano, ano.
3: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
2: jo,
3: potřeboval,
2: tu adresu.
3: Ano.
2: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě tak nedovede.
3: Tak to víte, všecko na, potřebuje svůj čas.
2: No jo, ano.
3: Pohle tu adresu.
2: Jo, tu adresu
3: napsal.
2: Tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
3: Ano.
2: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
3: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
2: To vám je úžasně zajímavý, úžasně, no jo.
3: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
2: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
3: No tón přece vzniká v krku.
2: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
3: V žaludku?
2: No jo, v žaludku, no. Tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
3: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
2: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
3: Myslíte vzduch?
2: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
3: A na hlasivkách.
2: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
3: A odborně vibrovat.
2: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
3: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
2: No,
3: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
2: No jo, taky to zkoušel už, ano.
3: Jo?
2: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně slačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to nedovede.

Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komediu trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Aby nezapomněl, pošáň na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všecky maměnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska jim mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumní, no a všichni s jménem šumní. Když si nechtěl jeden přespolní přebrat galánku, však terku kožuchou, jak se mohl Gabiel za ohryzek, tož vyletěl zavřítým oknem a ještě vyrazil 7 palesek z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, to ještě se mu Kerchova na silnici zahlédl paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama okřápali maltu až natihli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bežka čapěli strachem za šentyšem jak osa na bombousy, a zubama klepali jak datel. Ej, však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stareček si zapálili vyjazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili. Matúšu, koupím dřevo. A když je mu za nejvyšší, pomoc boží nejbližší, pravím si. A hnedka jsem se optal, však může být, kdy ho chcete. Až ho naděláš, tož dojeď, pravili bečka. To si můžeš myslet, jak jsem se tumloval. Ani jsem se moc netočil a hýbaj do lesa. Na druhý den k večeru jsem dojel z fůru před hospodu. Hospodský chvilku obcházali vůz, nahlédli přes brýle na mě a optali se, co stojí ta fůra. No, je toho dobré 2 metry, až 200. Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korun a spokojeno pronesli. Až tak, Matúšu, toto poleno se nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentyši, co zrozmlátil, a ty od toho potom zaplatíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Z lostů jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem. To jsem radši práskl do koní a ujížděl do spody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Šerp z lostyně žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Jde jednu z lesa, zastavili se před hospodu, lebo žíženě hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před rameno, pohladili a pravili, ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovně. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařeček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. Tož vůstu. Nemáme. Herinka. Nemáme. Tvarůšky. Nemáme.
Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyně a vybřeskli. Starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali se, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli se po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se. Co stojí ten kanárek? 200. Stařeček bácli šrajtoflů o stůle dodali. Tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa pošenkou nějak vody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pagáč vtahli vůňu do nosa, mlazgli a prohodili. Tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali polufte prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zamětli s ním hospodu, prázdnou klec jim narazili na hlavu a hodili jich přešplata za šentýš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali. Nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentýš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešplata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak se kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradí. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda! Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224-682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mídlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství a byl jsem klidný.
Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí Fučíkův odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopan se přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Zhledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.

Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimy nebudeme, máme ještě zásoby z únory. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, Křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, jásal otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta u dámy tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě je na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod brancu je opatro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyněl jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem, aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole.
Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel v lese, na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyorál, nebo jestli jsou z Prahy. A řekl jsem hrdě, že jsem je vyorál. Sláva, zaradoval se předseda. Přeci se urodilo. Pak za brambory jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: Pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuse se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v Jižní Koreji je bída, a ukazovátko přitlačoval na mapu v místě, kde leží Kongo. V tu chvíli všichni družstevníci vstali a zakřičeli: Nikdy! Pak přišel hlavní referát, který přednesl soudruh tajemník. V politice se příliš nevyznám, ale přesto mě zarazilo, když tvrdil, že Vietnam leží v Austrálii, a brojil proti Šanghajškovi, který útočí a útočí a pobíjí klokany. Přes tyto své rázné názory je nutno říci, že měl úspěch. Co chvíli se ozývaly výkřiky jako: Pryč agresoři, ať je Jan Žižka, za vyšší výnosy, hamba a podobně. Tajemník ještě pronesl několik nesouvislých vět. Zdůraznil, že je dadaista a proto nikdy nechodí do kostela. Pak ukázal rychle několik míst na mapě a požádal nás, abychom mu dovolili ukončit referát slovy Jana z Husy. Dovolili jsme mu to a on zvolal: Do roka a do dne zúčtujeme spolu. A začal tleskat. Sál se přidal, všichni vstali a zaspívali píseň Bohatá je úroda. Poté otevřel předseda diskuzi slovy: Soudruzi, já myslím, že soudruh tajemník dal podněty a můžeme začít pomlouvat. Několik družstevníků se přihlásilo a rychle zdůraznilo, že jsou se vším manifestační. Traktorista obce požádal předsedu, aby dal hlasovat o tom, jestli se může čepovat pivo. Hlasování dopadlo jednomyslně. Diskuze tak dostala rychlejší spád. Několik občanů uzavřelo závazek, že nikdy nenavštíví Ameriku. Několikrát se ještě hlasovalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč. Nejvíce na hlasování doplatil správce sýpky Sisel. V opilosti hlasoval proti a družstevníci ho málem pošlapali a vynadali mu oportunistů. V tom předseda zaklepal botou na stůl a zjednal si klid. Hmátl pod kazajku, vylovil dva brambory. Sálem to zašumělo a ozývali se vzdechy. Brambory, zemáky, erteple. Předseda volal: Soudruzi, na našem poli se urodilo, brigádník to našel. V tu ránu se všichni družstevníci vymrštili, opilci vystřízlivěli a všichni se vrhli na pole do brást. A já odjel s klidným vědomím, že jsem naučil zemědělce práci a své poslání jsem splnil.

Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují značením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavěl a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval. Mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, učil důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu. Bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel.
Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má na rozdíl od nás, kde bydlet.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně, takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na svém místě, nic nechybělo.

Dvě svatby naraz. Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdé si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9:00 se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A, bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem. Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

V naší třídě byla nejoblíbenějším předmětem biologie. Její výuka měla ve škole svou tradici. Starší spolužáci nám vyprávěli o bývalém profesoru Lehnickém, který se na osnovy neohlížel a výklad omezoval jen na kreslené popisy ryb. Teprve inspektor prý objevil závažný fakt, že profesor Lehnický je němý a tudíž k výuce nezpůsobilý. Náhradu do konce roku ředitel nesehnal, neboť se proslýchalo, že v biologickém kabinetu straší. Suploval tedy školník Vaňkát, který byl znám jako milovník přírody a choval na školní zahradě králíky v šesti kocích. Měli jsme jej také rádi. Učením nás nezatěžoval. Přišel do třídy, otevřel přípravy a četl. Téma hodiny králíky. Cíl nakrmit je. Pak přípravy zavřel, seřadil nás a dodal. To byste, kluci, nevěřili, co ty potvory sežerou. Známky pak dával z hlavy podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drzý. Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši čtyřlístků a ještě vyčistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti. Po prázdninách, právě když jsme si chystali nůše na biologii a šplhoun Brumlík se vytasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nový pedagog a řekl: Jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci.

Opakujte to po mně. Doktor Zelí byl možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozývaly výkřiky. Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále! A jiné. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd, řka, že mají vepřovou s knedlíkem a maminka marně schání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou. Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděli budete na výletě a já bych jako hlupá klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si myslíš. Při jedné hodině biologie jsme tak hlučeli, že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky. Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se mi, jako by se tu válcoval plech. Tehdy se poprvé Zelí rozuřil. Vy nehodní chlapci, zašeptal. Za trest vám dnes neprozradím již nic nového o Ježkovi. Nezapomenutelným zážitkem školního života byla pak návštěva zoologické zahrady. Již týden před stanoveným datem výpravy sršel Zelí vtipem a dobrou náladou. To uvidíte, co je na světě zvířat, holedbal se, a každé jiné. Jen o jedno vás prosím, děti moje takřka vlastní, nekrmte zvěře. Všichni jsme to svorně slíbili. Jenom Pelnář povstal a řekl pevným hlasem. Já budu krmit hrocha. Líbí se mi, že je špinavej. O tebe strach nemám, Pelnáři, zasmál se Zelí. Ty jsi lakomý. Jak tě znám, o tebe zvěř z kývu neuvidí. Pelnář si sedl a huhňal výhružně. Uvidíme, hlávko. V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží v 7.00. Pelnář přišel v 7.05, neboť vláčel za pomoci svého děda velký tlumok laskomin pro hrocha. V 7.15 odjel vlak bez nás a v 7.32 přiběhl uřícený profesor Zelí. Promiňte, chlapci, ale nemohl jsem najít nádraží. Omlouval se pokorně, ale hned na to vykřikl. Pelnáři, okamžitě nech to žrádlo pro hrocha doma. Repetent drze tvrdil, že veze chudé, neduživé tetě do Prahy výslužku, což mu děda bázlivě potvrzoval. Zelí se upokojil. Pak přiložil ucho na koleje a pravil. V 9.48 jede další vlak. A skutečně přesně v 9.48 stál vlak před námi. Sice nákladní, ale stál. Cesta na uhlí ubíhala klidně až na to, že Zelí občas vypadl z vagónu, když si prohlížel krajinu. Konečně jsme stanuli před zoologickou zahradou. Prosím slevu, žádal profesor. Nedělejte nám ze zoo holubník, pane mistr, obořil se vrátný. Horničtí učni jsou hlášeni až na čtvrtek. Učitel zrudl. Jsem doktor Zelí a toto je 11letka Spišel a chci slevu. Já tvrdím, že z vás padá mour a umažete nám zvěř, trval na svém vrátný. Proto zaplatíte plnou cenu. Profesor odvedl vrátného stranou. Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale a položil na stůl 100 korun. Vtrhli jsme do zahrady. Právě když učitel hledal cestu ke lvům, spatřili jsme dva prchající zřízence a zaslechli křik. Zachraň se, kdo můžeš. Hroch se utrhl. V tu ránu byl Zelí na stromě. Vím, co hroch dovede, všichni do lavic, končím exkurzi. Hledali jsme úkryty, kde se dalo. Většina nalezla útočiště v pavilonu opic. Kotečka Petr, syn krotitele, se schoval u tygra a strkal mu ve strachu před hrochem hlavu do tlamy. Nutno dodat, že otec neboštíků znal tento trik zřejmě lépe. Milovský Alois, tlouštík třídy, který k opicím nedofuněl, se ukryl u krajty. Pane profesore, volal, to je zajímavé, jak je ta užovka přítulná. Jak mě přátelsky obtáčí. Nadechni se, Milovský, volal Zelí zoufale, to je krajta. Pak zavřel oči a šeptal, vidíš, blbe, kdyby ses byl učil. Hady jsme měli předminule. Náhle jsme si všimli, že jediný, kdo se neukryl, byl Pelnář. Stál na cestičce,
pak přiložil ucho k zemi a volal. V 17.05 je tu hroch. Až v 05, divil se Zelí. To mohu ještě seskočit a rozplést Milovského. Sotva se však učitel dotkl země, byl tu hroch. O pár vteřin později už pedagoga vozil po zahradě. To byl špatný vtip, Pelnáři, volal doktor Zelí. Připrav si žákovskou knížku. Po 20 minutách dostihu však přestal Zelí zřejmě vnímat. Zakousl se hrochovi do kůže a již dávno neřídil jeho směr. Pelnář se zajíkal smíchy. Na to otevřel vak hrochových pochoutek. Tlustokožec zavětřil a zarel hlavu do pytle. Zelí se sesul k zemi a v leže Pelnářovi děkoval. Po chvíli přežraný hroch zjihl jako dítě a dokonce před Zelím panáčkoval. Pak se nechal klidně odvést do svého bazénku. Pelnář dostal od vedení zoo za odměnu náramkové hodinky a od té doby je s učitelem jedna ruka. Zelí chodí k Pelnářům na obědy a repetent má nad postelí list ze žákovské knížky s pochvalou. K záchraně profesora před zlým bůvolem neváhal obětovat výslužku pro chudou nemocnou tetu.

0: jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Nohejl, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů, svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývězky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkali se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si předsevzal. Příliš brzy podlehl půvabu Mlojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Vědělo se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadil. Sodoma a Gomora byli proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček prosulých fotografií od Nohejla. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigádali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme je na očích, ty zhýralce, a můžeme ji zasáhnout. Překročilo liby to míru vkusu. Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po nocní dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávej, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomě. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti, že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhneme se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Márně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Loizis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Nohail, těsně sledován lehkonohou Loizis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Nohail dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Loizis obdržela knihu Jak se kalila ocel. A třetí v pořadí starostu synek Oslizlo junior přijal z Baruchových rukou lešetinského kováře. Spokojenost byla všeobecná. Ještě večer se konala v kovárně schůze nově zvoleného svazáckého výboru a v obci začal nový život. Příští neděle byla zasvěcena železu, týden na to se plnil Fučíkův odznak. A jednou za měsíc vždy Baruch pořádal hrátky mládeže a tehdy přimouřil oči a mládež si drobně zalumpačila. A když Baruch vystrojil Loizis a Nohailovi první svazáckou svatbu, utrousil zamračený pokladník myslivec zvaný Kasanova před národním výborem. Soudruzi, zapomeňme na mou minulost. Pak vzal rýč a nesměle zahájil akci Z. Po 2 hodinách se zahambeně otočil a s tváří plnou spokojenosti z vykonané práce dodal. A chcete-li mi udělat radost, říkejte mi prosím Timure.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi, a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptá Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet. Přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.

V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Čí je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka sem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu.
do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela sice nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a houslista, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk.
a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkuse šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mohou soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a pak zaparkoval pohledem do naší lóže. No třeba vy, občane, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině. Jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován na kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny nevěděl, že toho má dědeček tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdit si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ať skutečně bez peněz a hodinek, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis, čímž děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie, velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Mezitím již byl obsekával nevěstu nožem. Bratr mu v tom chtěl zabránit, ale když mu král prérie začal střílet pod nohy, nezbývalo mu než řvát a hezky vysoko vyskakovat. Akcie naší rodiny šly znovu nahoru. Oba mladí sklidili větší potlesk než děda s otcem dohromady. Tak skvělou režii, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem ještě neviděl, poznamenal hlasitě jakýsi muž. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel: občané, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vtrhl do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše zavěšeného u stropu. Pak začala do pilin nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek, vypuštěný z voliéry, ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou doletl k našemu otci, sedl mu na hlavu, hladili křidelkem a volal: Meloun, meloun! Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vloží lvovi hlavu do tlamy, prořízl otec stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vložil hlavu do tlamy lva, nevíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby už u nás neukázal, kdo ví...

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Poslouchej, Cymánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
2: Z čeho budeš mít strach, prosím tě? Nesmysl, jaký pak strach, to je všecko. Můj klidný dar mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
1: Ale podívej se, Emánku, Lidnička tě pozná.
2: Jak by mě mohla poznat? Co ale... pak vypadám nějak divně?
1: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
2: No tak to je ono, to chceme, že jo, ale... tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nech to na mě, dobře, nech, nech, nech, nech, nech,
3: nezvoň.
2: Kdo to zvonil?
3: No ty.
2: No tak prosím.
4: Podívník, odpoledník.
2: Co prosím?
4: You are the butler here. Vy jste tady služka?
2: Služka.
4: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
2: Koho mám prosím ohlásit?
4: Yes, Mick Spiegel Pumpernickel. Já jsem Strejc Jonáš a jedu z Ameriky.
2: Strejček Jonáš.
4: Yes, all right, make speak the Pumpernickel. Come on. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaké pozemky. Yes, all right.
3: Tak a ven.
2: Co dělal?
3: Co to žvaníš odpoledný? To je něco?
2: Vorit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
3: Lidnička tě pozná.
2: Poznal mě sluha? Nepoznal, tak mě Liduška taky nepozná. Liduška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more.
5: Poslouchej, ale ta podoba...
2: What is podoba?
3: Podoba?
5: No, Emanovi.
2: Where's Emanovi?
3: A bratránkovi, Emankovi.
2: Oh, yes, bratránkovi. A to musí být hezký člověk, Emankovi.
5: Oh, my dear.
3: Oh, Peter. Yes.
5: How do you do?
3: Good.
5: Have you had a good passage? Tetičko!
2: Kucel.
3: Co je?
2: Dřez. To pesí.
3: Vím já.
2: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
3: Já se fakt. Uno momento.
2: Pesíč. Ty máš telefonní seznam.
3: Pesíč.
2: A já už vím, co to je pes. Pesky, pesíč. Yes. Yes. I have two pesíč. I have a little pesíč. I have a bigger
3: pesíč. Nezvaň.
2: My pesíč is a bigger pesíč is a honičný. Honičný korotvičný zajíc.
3: Nezvaň.
2: Yes, all right. Come
3: on. Nezvaň.
5: Jonasi.
2: Matilda.
5: Matilda. Ich mě poznám.
2: Oh, yes.
5: Tvé srdce promluvilo.
2: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
5: Pusí.
2: No, whisky.
3: Come on.
2: A koňák, každý dám koňák.
5: Ale Jonáš, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
6: Tričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
5: Ano.
2: Vo Ameriky? Ne.
5: Ale prosím.
2: Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
5: O New Yorku.
2: Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem o tam tať pěš. A konečně vy New York znáte, ne?
5: Ale neznáme.
2: Vy neznáte New York?
5: Ne.
2: No tak to jo. Půjdem si sednout. Když chcete o New Yorku?
7: Prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... Tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký domy tam, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
5: Ale ty, to snad není možné.
2: No jo, on je to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
5: No,
2: ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pane, kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom se dostali do Japonska.
5: Tohle.
2: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činzi, a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
5: Jonáši, co dělá Anton?
2: Který? Anton Zelený?
5: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
2: Ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný. Já už vím, já ten. A to víš, že umřel.
5: Mrtvý? Anton?
2: No jo, ten umřel. Jasno, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svařovali mlíko v takovým velikým kotli. On tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako s králou.
5: Ubohá žena.
2: Žena, no je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela.
5: Taky?
2: No, taky umřela. Ta, oni totiž, bratanec Anton, zařadil prádelnu. A ona se upigliovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, pigliovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
7: Velestyní dámy a velestyní pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
8: Já jsem skaut, a kdo je víc, jim harvat ruči. Nemusím se učit nic, jako jiný kluci. Já jsem dítě svobody, kdo ne, aj cestová. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, lavice nepálí. Lepší se to ve stromovce, potazátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá do psat ke skautům a tam se o něj stará pambu a je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím v skále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. A až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se v skautici se čundrat do podola.
7: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
9: No, po dlouhém našem utrpení konečně nešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor tady zde ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvíme k vám dnešním dnem řeč, jakožto je to řeč. Drahé kolegy, tej já, co? No jo, jsem vyvolený tešným úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tajle, teda, a je to, tedy, já